0: 14.14 aktuálny čas, no a tie 14-ky sú také magické a ja som preto veľmi rada, že v štúdiu Európy 2 tu v nenormálnej jazde už o malú chvíľu privítame aj numerológa Jižího Pamrdu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: V našom štúdiu už numerológ z Pražskej numerologickej univerzity, pán Jiží Pamrda. Vítajte.
3: Ďakujem všetkým.
0: No, nás by zaujímalo, máme dve štrnástky teraz v čase. Dnes sa hrá o krásne peniaze, taktiež 14 tisíc eur. Čo znamená tá štrnástka v našom živote?
3: To Janko, čtrnáctka môže mít rôzny významy podľa kontextu.
0: Teda počkajte, a ja som vás trošku zaviedla. 21 tisíc eur dnes hráme.
3: 21?
0: Jo.
3: No, tak to je zajímavý, protože 21 se často spojuje se směnou. Jako svobodou, pohybom a potřebou najít rovnováhu. Některého vnímají jako symbol nového začátku nebo posunu ve vztahu. V rámci jakoby andělských čísel může být chápána jako povzbuzení, aby zůstal jako pozitivní člověk, soustředil se na své nové cíle a vděka vlastně vaše výhře u oplatí se naladit se to všechno dá splnit. A protože je to symbolika, tak si myslím, že by se člověk měl jakoby zapojit do této soutěže, protože je to moc peněz. Kdybychom si to jako přepočítali na české koruny, tak je to prostě milion, jo, téměř milion. Prostě strašně velké množstvo peněz.
0: A co byste tak odporučali lidem, ktorí majú túto symboliku v čísle 21, lebo 7 a 7 je 14, preto tie 14 a 7, 21. Čo by ste ľuďom odporúčali, aby týchto 21 tisíc eur dnes získali?
3: Jo, ako nechápu v otázce, ale ja si myslím, že v prvním řade by měli udělat to, že když sme rádi SMS-kovali, měli sme to rádi, když si SMS-ky lítali tam sem všude, nahoru, nadolu, přesmeskovali jsme maminovej platu, jakoby, jo. A teď už to není tak, jakoby, trendy, ty SMSky, ale teď se to skutečně oplatí tu SMSku zaslat, protože je to prostě veliká šance vyhrát peníze v rádiu.
0: Ďakujeme, toto bol pán Jiží Pamrda, Pražský numerologický ústav života. Ďakujeme veľmi pekne. No a vy, ak chcete dnes po 15. získať 21 tisíc eur, tak pošlite si SMS na číslo 7779 v tvare E2 a po 15. dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Čísla nepouštejí.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a výhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autoshow, aká tu ešte nebola. Sami na sérii skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autoshow Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: A kde sme ťa zastihli?
1: Doma si nás zastihla. Pozeráme si úlohy, čo robila malá v škole.
0: No daj schválne, akú úlohu teraz riešite?
1: Matematika.
2: Fuj.
0: A ide ti to, vieš to?
1: Prváska matematika, takže malo by ísť.
2: Malo by.
0: Na čo si natiera strýco Filip tatarák?
3: Rezeň!
4: Ty no, máš tatarák, ak natrieš na rizek.
5: No, jasné.
2: Na rizek! To na znamená, rizek. Že správna odpoveď.
0: Nezdalo sa ti, že na tvár alebo na banán by mohlo byť akože pravdepodobnejšie?
1: To by bola asi trošku somarina, nie?
0: No, na ten rezeň to tiež nie je povie, čo. V našom štúdiu už numerolog z Pražskej numerologickej univerzity, pán Jiži Pamrda. Vítajte.
6: 21 se často spojuje se směnou. Jako svobodou, potřebou najít rovnováhu. Některé ho vnímají jako symbol nového začátku nebo posunu ve vztahu. Může být chápána jako povzbuzení, aby zůstal jako pozitivní člověk, soustředil se na své nové cíle.
7: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: A kde sme ťa zastihli?
1: Doma si nás zastihla. Pozeráme si úlohy, čo robila malá v škole.
0: No daj schválne, akú úlohu teraz riešite?
1: Matematika.
2: Fuj.
0: A ide ti to, vieš to?
1: Prváska matematika, takže malo by.
2: Malo by.
0: Na čo si natiera strýco Filip tatarák?
3: Rezeň!
2: Ty normálne chceš tatarák, ak natrieš na rizek.
4: No, jasné.
5: Na rizek! To znamená, že správna odpoveď.
0: Nezdalo sa ti, že na tvár alebo na banán by mohlo byť akože pravdepodobnejšie?
1: To by bola asi trošku somarina, nie?
0: No, na ten rezeň to tiež nie je poviečo. V našom štúdiu už numerolog z Pražskej numerologickej univerzity, pán Jiži Pamrda, vítajte.
6: 21 se často spojuje se směnou, jako svobodou, potřebou najít rovnováhu. Některé ho vnímají jako symbol nového začátku nebo posunu ve vztahu. Může být chápána jako povzbuzení, aby zůstal jako pozitivní člověk, soustředil se na své nové cíle.
7: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý den od 14. do 18.